0: počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Bude nám převažovat velká oblačnost. Na většině Hané očekáváme, že se postupně vyskytnou přehánky nebo déšť. Lokálně to mohou být i bouřky. Meteorologové předpovídají 2 až 15 mm srážek. K večeru už nám ale zase mraky i dešťové kapky začnou ubývat. Foukat bude slabý větřík, v bouřkách ale může zesílit. Nejvyšší teploty bychom měli naměřit mezi 22 a 26 stupni.
0: Radio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: A je tu zase pondělí, začíná další srpnový týden. Co vidíte, když se v noci podíváte na nebe? Tmu, pár vzdálených světýlek, hvězdy, měsíc a co vidí náš rádiový astrolog Tonda Baudyš, ahoj.
2: Lukáši, zdravím tebe, posluchače. Ten týden má velkou sílu v myšlenkách a v racionalitě. Je Merkur na nebi v trigonu na Saturnu. Ten týden začíná hodně hezky citově, vztahově. Směrem k víkendu se to potom může naopak zase jako komplikovat. Nějaké odloučení nebo nějaký sentiment, nějaké smutky, nedorozumění. S tím je záhodno zacházet opatrně.
1: Na začátku tohoto týdne city, vztahy, láska a s blížícím se víkendem musíme být k našim láskám, partnerům loajální a tolerantní. Dobře, je na tomto týdnu něco kritického?
2: Ale to, co mi na tom týdnu připadá být kritický, se děje hned počátkem, v pondělí, v úterý. Je to určitá tendence selhat, jakože se člověk buď nerozhejbe, nebo neudělá to, co má, nebo že se mu nechce, nebo neschopnost, nebo to teda si hrozí všem, jo, ale zase, když o tom víš, tak si navolíš ten poměr, jak moc s tím chceš bojovat, nebo to necháš, jak se to nějak vyvrbí a zabereš potom, až to pomine, jo, dá se s tím lecos.
1: Řekneme si, že tento týden zvládneme všechno. A když se nám náhodou něco nepodaří, no co, se věce nezboří. Domluveno? Astrolog Antonín Baudyš každé pondělí výhradně na našem rádiu. Děkujeme za tvou přízeň.
2: Zdravím tebe, posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Melodický rock? To je Skyrock.

0: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.

Johana Skyrock. Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Pojďte si poslechnout, co pak se děje nového. Začínají zprávy. Jde to podle plánu, hlásí ředitelství silnic a dálnic ohledně opravy silnice 46 přes Dolany na Olomoucku. Dodržování harmonogramu potvrdil kontrolní den. Nyní dělníci pracují na druhé etapě oprav silnice 20. a 21. srpna. To bude úplná uzavírka a hotovo by mělo být do 24. srpna. Sobotní grilování v Horním Lapači na Kroměřížsku se pořádně prodražilo, odletující jiskra tam totiž zapálila tůje a způsobila škodu za 650 tisíc korun. Kvůli velkému suchu a hrozbě, že se plameny rychle rozšíří na okolní domy, museli hasiči vyhlásit dokonce druhý stupeň požárního poplachu. Téměř třetina Čechů už zažila úraz elektrickým proudem a v desetině případů šlo o dítě. Ukázal to nový průzkum agentury Ipsos. Lidé v domácnostech podle něj často podceňují prevenci. Pravidelné revize elektroinstalace zanedbává 63% lidí a každý pátý ani netuší, jak bezpečně uhasit hořící spotřebič. Experti proto varují, zanedbané kontroly elektřiny, plynu či fotovoltaiky výrazně zvyšují riziko požáru i těžkých zranění. Píší o tom Lidové noviny. Sport. Šumpersko v sobotu 15. srpna ožilo špičkovou cyklistikou. Regionem se totiž prohnal peloton v rámci třetí etapy závodu Czech Tour, která vrcholila náročným stoupáním až na dlouhé stráně. Pro všechny fanoušky utrati to byla opravdu parádní sportovní podívaná.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Bude nám převažovat velká oblačnost. Na většině Hané očekáváme, že se postupně vyskytnou přehánky nebo déšť. Lokálně to mohou být i bouřky. Meteorologové předpovídají 2 až 15 mm srážek. K večeru už nám ale zase mraky i dešťové kapky začnou ubývat. Foukat bude slabý větřík. V bouřkách ale může zesílit. Nejvyšší teploty bychom měli naměřit mezi 22 a 26 stupni.
3: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Tak a teď už hrajem.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 17. srpen na Skyroku. Dnes začneme muzikou v technické notě. 17. srpna 1982 je vyrobeno první CDčko s hudbou.
2: Lesní kotouček, který dobil svět. Kompaktní disk přebyl během svých 3 dekád existence všechny ostatní způsoby záznamu zvuku a postupně i počítačových dat. Dnes je ale jisté, že svůj zlatý věk už má za sebou.
3: V důsledku toho internetu a toho možného legálního i nelegálního stahování samozřejmě prodej těch nosičů klesá.
1: Další zastávka už patří legendárním broukům.
4: 17. srpna 1960 odehráli Beatles svůj první koncert v Hamburgu.
5: Zahráli poprvé na pódiu klubu Indra. Byl to jejich úplný začátek, byli ještě amatéři. Vůbec poprvé vystoupili pod názvem The Beatles.
6: John Lennon to shrnul v jedné větě. Řekl, z Beatles se tu z chlapců stali muži.
1: 17. srpna 1962 přichází na svět kytarista Gilby Clark. Nejvíce si ho pamatujete z jeho působení v Guns N' Roses v letech 1991 až 1994. S nimi podnikl mamutí turné k albu Use Your Illusion a natočil desku The Spaghetti Incident. V 94. také vydává solo CD Pawn Shop Guitars, kde se objevuje mnoho z jeho kolegů právě z Guns N' Roses. Nakonec přání takzvané Ledové královně severu finské metalové zpěvačce Tarje Turunen, která svou kariéru nastartovala s kapelou Nightwish. Slaví od 17. srpna 1977. Zítra opět rokujeme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
7: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší Pěna i Hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Třáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
10: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
11: Děláme akce. Forsberg.cz.
12: Svatby a oslavy.
11: Forsberg.cz. Děláme akce. Forsberg.cz.
12: Večírky i velké firemní eventy.
11: Forsberg.cz.
12: Děláme akce.
13: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
14: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
13: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
14: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
13: Vstupenky na smsticket.cz.
14: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
15: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: A je tu zase pondělí, začíná další srpnový týden. Co vidíte, když se v noci podíváte na nebe? Tmu, pár vzdálených světýlek, hvězdy, měsíc a co vidí náš rádiový astrolog Tonda Baudyš, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ten týden má velkou sílu v myšlenkách a v racionalitě. Je Merkur na nebi v Trigonu na Saturnu. Ten týden začíná hodně hezky citově, vztahově. Směrem k víkendu se to potom může naopak zase jako komplikovat, nějaké odloučení nebo nějaký sentiment, nějaké smutky, nedorozumění. S tím je záhodno zacházet opatrně.
1: Na začátku tohoto týdne city, vztahy, láska a s blížícím se víkendem musíme být k našim láskám, partnerům loajální a tolerantní. Dobře, je na tomto týdnu něco kritického?
2: Ale to, co mi na tom týdnu připadá být kritický, se děje hned počátkem, v pondělí, v úterý. Je to určitá tendence selhat. Jo, jakože se člověk buď nerozhejbe, nebo neudělá to, co má, nebo že se mu nechce, nebo neschopnost, nebo to teda si hrozí všem, jo, ale zase, když o tom víš, tak si navolíš ten poměr, jak moc s tím chceš bojovat, nebo to necháš, jak se to nějak vyvrbí a zabereš potom, až to pomine, jo, dá se s tím lecos.
1: Řekneme si, že tento týden zvládneme všechno. A když se nám náhodou něco nepodaří, no co, se věce nezboří. Domluveno? Astrolog Antonín Baudyš, každé pondělí výhradně na našem rádiu. Děkujeme za tvou přízeň.
2: Zdravím tebe, posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
4: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
5: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu.
6: Předprodej vstupenek je spuštěn.
5: Více na výstavišti Kroměříž.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
9: Legenda, která psala historii české rockové scény.
8: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
9: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
8: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
9: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
8: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
0: Skyrock.
10: Olomoucko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Je pondělí 17. srpna. Velký nepořádek můžeme odvést například do sběrného dvora, i přesto se najdou tací, kteří ho jednoduše vyhodí třeba u cesty. V Olomouci přibývá černých skládek. Městská policie zaznamenala za prvních 7 měsíců roku 180 případů nepovoleného skládkování. Loni za toto období řešila 95 černých skládek. Pachatelům hrozí 10 000 pokuty. Velké losiny na Šumpersku se těší z titulu Vesnice roku Olomouckého kraje. Slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže, do níž se zapojilo 24 obcí, se uskutečnilo přímo ve Velkých Losinách. Obec postupuje do celostátního finále. Při udílení cen soutěže Vesnice roku získali Bělkovice-Lašťany cenu Olomouckého kraje a Štíty cenu hejtmana. Odborná komise u přihlášených obcí hodnotila vzhled veřejných prostranství, společenský život i rozvoj infrastruktury.
1: Kroměříž aktuálně.
2: Nás zaparkujeme v okolí Mateřinky v ulici Osvoboditelů ve Vážanech u Kroměříže. Město tu nechá vybudovat nově odstavné plochy pro krátkodobé parkování rodičů. Práce začnou nyní v srpnu a skončí v říjnu.
0: Sport.
2: Z dalšího vítězství se těší fotbalová Sigma Olomouc v první lize. O víkendu ve čtvrtém kole soutěže Hanáci přemohli venku Slovácko 2-1, ale vítězství se podle olomouckého kouče nerodilo lehce.
3: Protože si myslím, že jsme opustili té naší hry, co jsme chtěli hrát, ale první poločas nebo vůbec těch 70 minut tam bylo věcí kvalitních, spousta, trošku nás trápí pořád ta koncovka, když jsme dali druhý gol, řekl bych ten pojišťovací, měli jsme tam takový situace přechody 3-4, které jsme měli vyřešit ještě další šancí, možná, ale to se nám nepodařilo, protože nás Kouťás a celou hru Slovácka změnil potom Orlický, který když nastoupil, tak hrál výborně.
2: Komentoval zápas trenér Sigmy Olomouc Pavel Hapal. Své vítěze má horský triatlon Úžas, ve kterém v terénu pod Králickým Sněžníkem soupeřili přední čeští triatleti a amatérští sportovci. V pátém ročníku závodu na 500 metrů ve vodě, 16 km na kole a 5 km během vybojoval absolutní vítězství Marek Foltín s časem 1 hodina 8 minut 4 vteřiny a mezi ženami Monika Anderlová s časem 1 hodina 19 minut a 9 vteřin. Gratulujeme!
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Na obloze se pořád něco děje. Minulý týden zatmění slunce a koncem srpna 28. bude částečné zatmění měsíce. Máme se na co těšit. Víme, jak bude. Na Moravě přes den nejčastěji 24 až 27 stupňů. V týdnu taky počítáme s občasným deštěm, což platí i dnes odpoledne a večer. Zítra se trochu ochladí na 22 stupňů a od středy dál už zase bude letních 25.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková doprava. V Olomouci trochu silnější provoz na Kosmonautů, na Sokolovské anebo na Holické a hlášenou máme taky policejní hlídku v Šumperku na Zábřežské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Autokubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, dnes budete velmi odvážní a kreativní. Býci, zkuste si dát do pořádku všechny výdaje. Blíženci, denní rutinu změníte nečekaným gestem. Raci, berte život s nadhledem a vtipem. Lvi, pozor, pýcha předchází pád. Pany, pohled na nepořádek vám nedělá dobře. Váhy, důležitá je pro vás upřímnost. Štíři, uvolněte ve svém srdci místo pro nové radosti. Střelci, jednejte vždy podle svého nejlepšího vědomí. Kozorozi, s lehkostí si užívejte pozitivní momenty. Vodnáři, vaše podnikavost mění sny na skutečnost. A co mi ryby, z každé dnešní výzvy se prý vyklube zasloužené vítězství.
2: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
4: Dobrý den.
5: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
7: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
6: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
7: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
6: Tak jdeme.
7: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
9: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Hoba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Hoba Hanušovice. Více informací na hoba.cz.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.

Skyrock. Právě rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Slunce, vedro a najednou nás v autě překvapí průtrž mračen. Při letních bouřkách pozor na fenomén takzvaného prvního deště. Když začne pršet po dlouhém suchu, kapky se smíchají s prachem, pylem a kapajícími oleji na silnici. Vytvoří téměř neviditelnou, ale neuvěřitelně klouzavou vrstvu, která připomíná ledovku. Než se silnice pořádným slejvákem opláchne, trvá to zhruba 10 až 15 minut. Během téhle doby raději zvolněte a dodržujte odstup od auta před sebou. Váš podvozek i brzdy vám poděkují.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
0: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Přinášíme vám další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je pondělí 17. srpna. Řidiči v Olomouci, nezapomeňte, že i o prázdninách strážníci hlídají v ulicích města dodržování povolené rychlosti. Městská policie hlásí, že dnes se strážníci stojí s radarem na ulicích Táboritů, Sokolovská, Jablonského a Hejdukova.
2: Přerov aktuálně.
1: A důležité novinky taky pro řidiče v Přerově. Palackého ulice už je opět obousměrně průjezdná pro auta. Dokončení oprav silnice umožnilo o víkendu obnovit provoz. Autobusy městské hromadné dopravy se na své běžné trasy přes Palackého ulici vrátily ode dneška od prvních ranních spojů, informuje město.
2: Svitavsko aktuálně.
1: Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku se rozšíří. Získala souhlasný posudek ohledně životního prostředí a její kapacita se zvýší asi o 67 tisíc kubíků na skoro 200 tisíc kubíků.
3: I tak skládka zůstává ve stávajícím prostoru, nedochází k prostorovému rozšíření skládky. Ta kapacita vlastně vzniká změnou konfigurace terénu ve stávajícím tělese.
1: Říká pro ČTK starosta města Bystré u Poličky na Svitavsku Jana Neudert. Skládka tu bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Na skládku se ukládají odpady jako směsný a tříděný odpad a další odpad, který není nebezpečný. Současná kapacita skládky je již téměř vyčerpaná.
0: Sport.
1: Smolné mistrovství Evropy pro naše atlety. Ti poprvé v poválečné historii nezískali na evropském šampionátu žádnou medaili. Jako poslední zasáhla na oválu v Birminghamu do bojů o medaile Kristýna Sasínek-Méky v běhu na 1500 metrů. Naše elitní mílařka však skončila sedmá. Dvojzápas s Jablonským Bleskem mají za sebou olomoučtí Skokani v první baseballové lize. Na domácím hřišti Olomouc v neděli dvakrát padla. V prvním střetu s Jabloncem 3-12 a ve druhém 7-17. Nyní jsou olomoučtí Skokani na 10. místě tabulky.
0: Počasí.
4: Pranostika říká, že když nás srpen často nepokropí, mnoho škody nenatropí. Pole a zahrádky už by ale nějaké ty vydatnější srážky ocenili. Víme, jak bude. Tento týden se počítá s občasným deštěm. Místy to budou i boušky, hlavně ve středu. Jinak noční teploty 12 až 16, přes den by mělo být zhruba 24 až 27. Taky dneska, kdy bude proměnlivá oblačnost a navíc odpoledne a večer může i trochu zapršet.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že trochu silnější provoz máme v Olomouci na Kosmonautů, na Komenského a nebo na Holické. Policejní hlídku nám hlásíte v Držovicích na ulici Slovenského národního povstání nebo taky na silnici 150 Prostějov Ohrozim. Kontrola je i na D1 na exitu Hulín Západ nebo v Kroměříži na Kojetínské a také na trase Valmez Rožnov. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Tak a teď už hrajem.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je tady pondělí 17. srpna, svátek má každá Peťa, Peťka, Peťulka, tedy Petra. Mimochodem, nositelky tohoto jména prý chtějí v životě něco dokázat a většinou jsou velmi inteligentní. Narozeniny slaví znalec etikety Ladislav Špaček, režisér Filip Renč, úžasný hollywoodský herec Robert De Niro anebo zpěvačka Belinda Carlisle. A pozor, půl kulatých 85 dneska slaví herečka s nezaměnitelným smíchem a hlasem Uršula Kluková, tak všechno nejlepší.
2: Tenkrát to byla říše, protože já jsem se narodila za války. To byla Neurode, se to jmenovalo, a za druhý světový války.
1: A pokud si chcete levně pořídit originální oblečení, tak hurá do sekáče, protože 17. srpen je také Národní den secondhandů.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz
0: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: A je tu zase pondělí, začíná další srpnový týden. Co vidíte, když se v noci podíváte na nebe? Tmu, pár vzdálených světýlek, hvězdy, měsíc a co vidí náš rádiový astrolog Tonda Baudyš, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ten týden má velkou sílu v myšlenkách a v racionalitě. Je Merkur na nebi v trigonu na Saturnu. Ten týden začíná hodně hezky citově, vztahově. Směrem k víkendu se to potom může naopak zase jako komplikovat, nějaké odloučení nebo nějaký sentiment, nějaké smutky, nedorozumění. S tím je záhodno zacházet opatrně.
1: Na začátku tohoto týdne city, vztahy, láska a s blížícím se víkendem musíme být k našim láskám, partnerům loajální a tolerantní. Dobře, je na tomto týdnu něco kritického?
2: Ale to, co mi na tom týdnu připadá být kritický, se děje hned počátkem, v pondělí, v úterý. Je to určitá tendence selhat. Jo, jakože se člověk buď nerozhejbe, nebo neudělá to, co má, nebo že se mu nechce, nebo neschopnost, nebo to teda si hrozí všem, jo, ale zase, když o tom víš, tak si navolíš ten poměr, jak moc s tím chceš bojovat, nebo to necháš, ať se to nějak vyvrbí a zabereš potom, až to pomine, jo, dá se s tím lecos.
1: Řekneme si, že tento týden zvládneme všechno. A když se nám náhodou něco nepodaří, no co, se věce nezboří. Domluveno? Astrolog Antonín Baudyš, každé pondělí výhradně na našem rádiu. Děkujeme za tvou přízeň.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Právě teď začínají zprávy. Pojďme na to. Nejvyšší dluhy mezi městy v Olomouckém kraji má Olomouc. Ukazují to aktuální data Czech Credit Bureau. Mohou za to miliardové investice. Na konci loňského roku Olomouc vykázala dluh 1 miliarda 610 milionů. Meziročně však dluh klesl o 173 milionů. Ve srážení dluhu se daří Přerovu. Za poslední 4 roky snížil svůj dluh ze 112 milionů do konce loňského roku na 3 miliony 300 tisíc. A Prostějov dokonce nemá dlouhodobě žádné dluhy. Veškeré investice uspokojuje ze svých rezerv a rozpočtu. Zadluženost 400 obcí a měst v Olomouckém kraji byla loni nejvyšší v České republice a dosáhla asi 5 miliard korun. Dluhy odpovídaly pětině celkových příjmů samospráv. Pokud by se dluh rozpočítal mezi 631 tisíc obyvatel Olomouckého kraje, šlo by o 7937 korun na osobu.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Pokud byste teď chtěli vyrazit na houby, není to úplně dobrý nápad, nerostou. Vleklé sucho zastavilo růst hub na většině míst České republiky. Jak píše ČT, jde o jednu z nejslabších houbařských sezon za desítky let. Mykologové potvrzují, že houby nejdou nalézt ani tam, kde se dřív dařilo.
0: Sport.
3: Svého vítěze má největší cyklistický závod v České republice. Silniční Czech Tour ovládl 20-letý Američan Andrew August. Celkové prvenství stvrdil 2. místem v závěrečné etapě z Kroměříže na Pustevny. Nejlepším českým jezdcem se stal Václav Ježek, který v poslední včerejší etapě dojel 4. a celkově obsadil 7. místo.
0: Počasí.
4: Na obloze se pořád něco děje. Minulý týden zatmění slunce a koncem srpna 28. bude částečné zatmění měsíce. Máme se na co těšit. Víme, jak bude. Na Moravě přes den nejčastěji 24 až 27 stupňů. V týdnu taky počítáme s občasným deštěm, což platí i dnes odpoledne a večer. Zítra se trochu ochladí na 22 stupňů a od středy dál už zase bude letních 25.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci s radarem jsou dneska v Olomouci na několika místech. Rychlost měří na Táboritu, na Sokolovské, Jablonského a na ulici Hejdukova. Policejní hlídky taky na D1 na exitu Hulín Západ anebo Kroměříž Východ. Hlídka je i v Zábřehu na Československé armády u Lidlu, v Postřelmově na Komenského anebo v Šumperku na Uničovské. Tak hlavně šťastnou cestu bez nehod a bez pokut.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: 5 nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
1: Volba Fest. Vůně grilu, pekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Volba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Třáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
5: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
2: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
3: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
6: Skyrock.

0: dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. Velký nepořádek můžeme odvést například do sběrného dvora. I přesto se najdou tací, kteří ho jednoduše vyhodí třeba u cesty. V Olomouci přibývá černých skládek. Městská policie zaznamenala za prvních 7 měsíců roku 180 případů nepovoleného skládkování. Loni za toto období řešila 95 černých skládek. Pachatelům hrozí 10 000 pokuty. Zbrojní průmysl v regionu roste. Šternberská zbrojovka Excalibur Army dosáhla loni rekordních výsledků. Jak píše ČTK, tržby firmy, která vyrábí a modernizuje vojenskou techniku, meziročně vzrostly o více než 17 miliard na 83 miliard korun. Rekordní výsledky Excalibur Army stojí na výrobě vlastní techniky, dodávkách munice i průniku do Ameriky. Významnou část tržeb tvořil export na Ukrajinu, kam firma dodala tisícovku pozemní techniky, jako tanky, bojová vozidla pěchoty nebo děla.
3: Save the cheerleader, save the world.
4: Wait, hero, I don't understand.
2: Zachraň roztleskávačku a zachráníš svět. To je hlavní motto slavného seriálu Hrdinové. Bohužel se nenaplnilo. Hollywoodská herečka Hayden Panettiere, která v seriálu stvárnila hlavní roli roztleskávačky Claire Bennett, náhle zemřela. Bylo jí pouhých 36 let. Příčina smrti herečky zatím není známa. Informuje o tom agentura AP.
0: Sport.
2: Zkušeného rozehrávače si udržel basketbalový klub BK Olomoucko. Tým po několika týdenním jednání uzavřel s Američanem Lambem Otrym roční smlouvu. Rozehrávač s kvalitní střelbou z dálky pomohl v minulém ročníku NBL Olomoucku do předkola playoff.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
1: Pranostika říká, že když nás srpen často nepokropí, mnoho škody nenatropí. Pole a zahrádky už by ale nějaké ty vydatnější srážky ocenili. Víme, jak bude. Tento týden se počítá s občasným deštěm. Místy to budou i boušky, hlavně ve středu. Jinak noční teploty 12 až 16, přes den by mělo být zhruba 24 až 27. Taky dneska, kdy bude proměnlivá oblačnost a navíc odpoledne a večer může i trochu zapršet.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková doprava. Policejní hlídku aktuálně hlásíte v Olomouci na Masaryčce nebo taky na Šternberské. Hlídka je i v Prostějově na Brněnské, u Hřbitova, v Mohelnici na Třebovské a nebo na dálnici D55, když se jede kolem Záhlinic. Tak vám hlavně přejeme šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na BYD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Z Premier Cinema za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
3: Tak jdeme!
2: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Děláme akce. Forsberg.cz.
8: Svatby a oslavy. Forsberg.cz.
7: Děláme akce. Forsberg.cz.
8: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
7: Děláme akce.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.

Rádio Hana Skyrock. Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: Vy máte správně naladěno a my pro vás máme tu nejlepší zábavu. Je to například pořádná filmová nadílka v olomouckém Premier Cinemas. Stále se promítá největší hit léta Odyssea, taky z Bruce nový Spider-Man nebo animák Tajemství křišťálové planety. V Premier Cinemas taky můžeme vidět nové sportovní drama Bojovník anebo mysteriózní podívanou plnou dinosaurů Konec Oak Street. A taky víme, co bude o víkendu, třeba dožínky v Kroměříži v sobotu 22. srpna v Podzámecké zahradě. Čekají nás dožínkové slavnosti a ozvěny, mlácení obilí, jarmark anebo Tomáš Kočko. Jinak Gulášfest budeme mít v sobotu v hospodě na Sokoláku v Nemilanech. Kromě top gulášů budou taky atrakce pro děti a večerní disco tuto sobotu v Nemilanech na Sokoláku. A pozor, Pádlo v Horce slaví 10 let. Právě o tomto víkendu bude tady spousta country muziky a jako hlavní host legendární Tomáš Linka. Takže budeme se těšit dvoudenní party v pátek i v sobotu v kempu Pádlo v Horce nad Moravou. Tak se stavte a skvěle se bavte.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Akce zábava. Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz. Akce Zábava.
1: Skyrock.

Moravsko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Brzy bude stačit na jízdu olomouckou městskou hromadnou dopravou platební karta. Dopravní podnik města Olomouce dnes spustí zkušební provoz terminálů pro nákup jízdenek kartou. Nejprve se objeví v 10 tramvajích a 10 autobusech. Později budou terminály už ve všech vozech městské hromadné dopravy.
1: Přerov aktuálně.
2: Obousměrně průjezdná už je zase Palackého ulice v Přerově. Díky dokončení oprav silnice je tu provoz obnovený už od víkendu. Městská hromadná doprava se na své běžné trasy přes Palackého ulici vrátila ode dneška, informuje o tom web Přerova. Kultura jde k lidem. Státní galerie budou od neděle 6. září až do konce roku každou první neděli v měsíci přístupné zdarma. Ministerstvo kultury tím navazuje na jarní pilotní program otevřených památek. Lidé se zdarma podívají také na státní hrady. V neděli 30. srpna a 27. září otevře Národní památkový ústav bezplatně brány více než stovky hradů a zámků po celé České republice.
0: Sport.
2: A sledujeme tenisty z našeho regionu na turnaji světového okruhu v Cincinnati. Odehrají třetí kolo podniku. Jakub Menšík z prostějovského klubu vyzve na betonovém kurtu po 20. hodině Australa na Hidžikatu. A Jiří Lehečka hraje po 9:30 s Francouzem Fisem. Hvězda přerovského klubu Linda

0: Mosková má na programu po 20. hodině zápas s Dánkou Tausonovou. Na našich vlnách uslyšíte výsledky. Počasí.
1: Víme, jak bude. Odpoledne očekáváme oblačno, postupně by nám měly přijít přehánky nebo deště. Lokálně předpovídají odborníci taky bouřky, které mohou být i silné. Ojediněle nám během nich mohou padat kroupy a vítr se v nárazech může zvednout až na 65 km za hodinu. Obecně ale pro dnešek meteorologové slibují přibližně 2 až 15 mm srážek. Nejvyšší teploty nám nepřekročí 29 stupňů. To znamená, že máme přibližně stejné teplotní maximum, jako je dnes ve Francii, Chorvatsku nebo třeba Turecku. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci vyšetřujeme bouračku dvou osobáků v ulici Zolova. Je tady neprůjezdný jeden pruh, projíždí se tu kyvadlově. Bouračku a kyvadlový provoz máme taky na cestě mezi Kostelcem, na Hané a Prostějovem. Na místě je policie. Policijní hlídky nám hlásíte taky na D46 na exitu Brodek u Prostějova, v Napajedlech v ulici Nádražní, stojí taky ve Velké Bystřici v ulici Na Boudě a v Hranicích v ulici Bělotínská. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
3: Tak a teď už hrajem.

Rádio Hana, Okruh, Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 17. srpen na Skyroku. Dnes začneme muzikou v technické notě. 17. srpna 1982 je vyrobeno první CDčko s hudbou.
2: Lesní kotouček, který dobil svět. Kompaktní disk přebyl během svých 3 dekád existence všechny ostatní způsoby záznamu zvuku a postupně i počítačových dat. Dnes je ale jisté, že svůj zlatý věk už má za sebou.
3: V důsledku to internetu a toho možného legálního i nelegálního stahování samozřejmě prodej těch nosičů klesá.
1: Další zastávka už patří legendárním broukům.
4: 17. srpna 1960 odehráli Beatles svůj první koncert v Hamburku.
5: Zahráli poprvé na pódiu klubu Indra. Byl to jejich úplný začátek, byli ještě amatéři. Vůbec poprvé vystoupili pod názvem The Beatles.
6: John Lennon to shrnul v jedné větě. Řekl, z Beatles se tu z chlapců stali muži.
1: 17. srpna 1962 přichází na svět kytarista Gilby Clark. Nejvíce si ho pamatujete z jeho působení v Guns N' Roses v letech 1991 až 1994. S nimi podnikl mamutí turné k albu User Illusion a natočil desku The Spaghetti Incident. V 94. také vydává solo CD Pawn Shop Guitars, kde se objevuje mnoho z jeho kolegů právě z Guns N' Roses. Nakonec přání takzvané ledové královně severu finské metalové zpěvačce Tarje Turunen, která svou kariéru nastartovala s kapelou Nightwish. Slaví od 17. srpna 1977. Zítra opět rokujeme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
7: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstavišti Kroměříž.cz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
10: Datart pořádá Maxi Výprodej.
11: Cože? Maxi Výprodej?
10: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Luskni.cz.
13: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
12: Luskni.
13: Koloběžku nebo spotřebič?
12: Luskni a máš.
13: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Dobrý den.
16: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
15: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
16: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
15: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
16: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
19: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Slunce, vedro a najednou nás v autě překvapí průtrž mračen. Při letních bouřkách pozor na fenomén takzvaného prvního deště. Když začne pršet po dlouhém suchu, kapky se smíchají s prachem, pylem a kapajícími oleji na silnici. Vytvoří téměř neviditelnou, ale neuvěřitelně klouzavou vrstvu, která připomíná ledovku. Než se silnice pořádným slejvákem opláchne, trvá to zhruba 10 až 15 minut. Během téhle doby raději zvolněte a dodržujte odstup od auta před sebou. Váš podvozek i brzdy vám poděkují.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku. Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací.
1: Olomouc aktuálně.
2: Ať si připomeneme, jak důležití jsou hasiči. V úterý se v Olomouci koná Den hasičů Olomouckého kraje. Slavnostní akce na Horním náměstí připomene náročnou práci profesionálních a dobrovolných hasičů. Bude tu celodenní atraktivní program s hasiči.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
2: Sucho v regionu tlačí radnice k zákazu odebírání povrchové vody. Nově platí na Přerovsku. Omezení se tu týká Bystřičky, Moštěnky, Mlýnského Náhonu, Olešnice a Morávky. Zákaz platí až do konce září.
3: Důvodem mimořádného opatření je dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace. Ve většině vodních toků na Přerovsku jsou průtoky výrazně pod dlouhodobým průměrem a pohybují se na úrovni hydrologického sucha. U některých drobných toků je vody tak málo, že se místy drží pouze v tůních a terénních prohlubních. Další odběry by mohly situaci ještě zhoršit.
2: Vysvětluje za město Přerov mluvčí Lenka Chalupová. Připomeneme, že zákaz odběru povrchové vody toků kvůli suchu vyhlásili také Uničov a Litovel. V Uničově se omezení týká Oskavy a Oslavy. V Litovli platí zákaz pro všechny povrchové vody do odvolání. Sucho trápí i Olomoucko a Šternbersko. Zde zákazy odběru platí už od července. V Olomouci lidé nesmějí zalévat či napouštět bazény z Bystřice nebo z Trusovického a Dolanského potoka. Drobné toky v regionu jsou nyní zcela na suchu.
0: Sport.
2: Světová fotbalová hvězda naznačila konec kariéry. Pětinásobný držitel zlatého míče Cristiano Ronaldo uvedl v rozhovoru pro časopis Vogue, že má před sebou asi poslední sezónu. 41-letý kapitán portugalské reprezentace, který od roku 2023 hraje v Saúdské Arábii za Al-Nassr, oznámil, že chce zanechat velký odkaz a v budoucnu cestovat a hrát padel.
0: Počasí.
4: Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. Myslím, že se shodneme na tom, že srpen tedy v minulém týdnu opravdu pekl a tahle pronostika nám prostě letos nevyšla. Zdá se ale, že si od třicítek teď chvíli odpočineme. Víme, jak bude. Dnešek hlásí teplotní maxima na 25 až 29 stupních, na horách je trochu chladněji, tam máme 18 až 22. Úterý bude chladnější, rtuť teploměru by měla vylézt maximálně k 23. Středa slibuje nejvyšší denní teploty mezi 25 a 29. 30 stupňů bychom podle meteorologů ale mohli naměřit opět ve čtvrtek.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí jezdíme bez nehod. Pozor si dáme akorát na odstavené auto na Krajnici na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Křelov. Havárii osobáku řešíme v Horní Moštěnici v ulici Nádražní. Probíhá tady vyšetřování nehody. Hlásíte nám taky, kde policie pomáhá a chrání. Číhají na D1 na exitu Říkovice, na D48 na exitu Bělotín. Předpisově jezdíme raději v Dubu nad Moravou v ulici Tršova, ve Zlíně v ulici Nábřeží. Na pokutu si dáme pozor i v Otrokovicích v ulici Zlínská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Se Skyrockem je to vždycky ta nejlepší rocková jízda, tak i dneska hrajeme, bavíme a slavíme. Kdo pak má svátek nebo narozeniny, tak to se dozvíme ještě v téhleté hodině, tak určitě zůstaňte s námi tady u nás na Skyrocku.
1: Skyrock. Na Zábřešsku na 103,7 FM.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Skyrock.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
5: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
7: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Třáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
8: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
9: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
8: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
9: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
8: Tak jdeme.
9: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
10: Rádio Hana Skyrock.
11: Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock kalendárium.
1: Je tady pondělí 17. srpna, svátek má každá Peťa, Peťka, Peťulka, tedy Petra. Mimochodem, nositelky tohoto jména prý chtějí v životě něco dokázat a většinou jsou velmi inteligentní. Narozeniny slaví znalec etikety Ladislav Špaček, režisér Filip Renč, úžasný hollywoodský herec Robert De Niro anebo zpěvačka Belinda Carlisle. A pozor, půl kulatých 85 dneska slaví herečka s nezaměnitelným smíchem a hlasem Uršula Kluková, tak všechno nejlepší.
2: Tenkrát to byla říše, protože já jsem se narodila za války. To byla Neurode, se to jmenovalo, a za druhý světový války.
1: A pokud si chcete levně pořídit originální oblečení, tak hurá do sekáče, protože 17. srpen je také Národní den secondhandů.
0: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Vojenská hudba zazní Olomoucí. Na Horním náměstí se od 27. do 29. srpna uskuteční Mezinárodní festival vojenských hudeb. Na tradiční přehlídce uvidíme vojenské orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska.
1: Prostějovsko aktuálně.
2: Plameny šlehaly do noci v Bedihošti na Prostějovsku. 3 jednotky hasičů tu zasahovaly v noci na dnešek u požáru stohu slámy. Příčina vzniku požáru je zatím v šetření. Předběžná škoda byla odhadnutá na 400 tisíc korun.
1: Svitavsko aktuálně.
2: Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku se rozšíří. Získala souhlasný posudek ohledně životního prostředí a její kapacita se zvýší asi o 67 tisíc kubíků na skoro 200 tisíc kubíků.
3: I tak skládka zůstává ve stávajícím prostoru, nedochází k prostorovému rozšíření skládky. Ta kapacita vlastně vzniká změnou konfigurace terénu ve stávajícím tělese.
2: Říká pro ČTK starosta města Bystré u Poličky na Svitavsku Jana Neudert. Skládka tu bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Na skládku se ukládají odpady jako směsný a tříděný odpad a další odpad, který není nebezpečný. Současná kapacita skládky je již téměř vyčerpaná.
0: Sport.
2: Postup do třetího kola turnaje WTA v Cincinnati v noci na dnešek zvládla tenistka Katka Siniaková. Na betonu vyzvala v duelu o postup Španělku Bouzasovou a zvítězila 2-1 na sety.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Odpoledne očekáváme oblačno, postupně by nám měly přijít přehánky nebo deště. Lokálně předpovídají odborníci taky bouřky, které mohou být i silné. Ojediněle nám během nich mohou padat kroupy a vítr se v nárazech může zvednout až na 65 km za hodinu. Obecně ale pro dnešek meteorologové slibují přibližně 2 až 15 mm srážek. Nejvyšší teploty nám nepřekročí 29 stupňů. To znamená, že máme přibližně stejné teplotní maximum, jako je dnes ve Francii, Chorvatsku nebo třeba Turecku.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci.

0: máme momentálně hladkou dopravu. Na Olomoucku si jen dáme pozor na odstavené auto na Krajnici na sjezdu z D35 na exitu Přáslavice. Vyšetřování nehody pak probíhá v Kroměříži v ulici Nitranská. Srazila se tu dodávka s osobákem, na místě je policie. A policejní hlídky hlídejí taky v Napajedlech v ulici Nádražní, na D1 na exitu Přerov a taky na cestě mezi Valašským Meziříčím a Zašovou u motoristu u Pelikána. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Tak a teď už hrajem.

0: Na Skyroku pro vás máme všechno. Je to ten nejlepší rokový výběr a každý den taky zajímaví hosté. A protože je pondělí, bude tady náš rádiový astrolog tradičně s předpovědí na celý týden. Ještě v téhleté hodině, tak určitě poslouchejte dál a užívejte si ten nejlepší melodický rok, protože tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz. Skyrock.

0: enjoy while you can.
1: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
7: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
8: Černáno přišlo. Zubata. Černáno přišlo.
7: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě. A to myslíme doslova

0: bez talentu, ale poctivý rockový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
1: Pražákům je tu hej, nikam nezapomeň.
0: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S Club Olomouc.
2: Skyrock.
3: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: A je tu zase pondělí, začíná další srpnový týden. Co vidíte, když se v noci podíváte na nebe? Tmu, pár vzdálených světýlek, hvězdy, měsíc a co vidí náš rádiový astrolog Tonda Baudyš, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ten týden má velkou sílu v myšlenkách a v racionalitě. Je Merkur na nebi v trigonu na Saturnu. Ten týden začíná hodně hezky citově, vztahově. Směrem k víkendu se to potom může naopak zase jako komplikovat, nějaké odloučení nebo nějaký sentiment, nějaké smutky, nedorozumění. S tím je záhodno zacházet opatrně.
1: Na začátku tohoto týdne city, vztahy, láska a s blížícím se víkendem musíme být k našim láskám, partnerům loajální a tolerantní. Dobře, je na tomto týdnu něco kritického?
2: Ale to, co mi na tom týdnu připadá být kritický, se děje hned počátkem, v pondělí, v úterý. Je to určitá tendence selhat. Jo, jakože se člověk buď nerozhejbe, nebo neudělá to, co má, nebo že se mu nechce, nebo neschopnost, nebo to teda si hrozí všem, jo, ale zase, když o tom víš, tak si navolíš ten poměr, jak moc s tím chceš bojovat, nebo to necháš, ať se to nějak vyvrbí a zabereš potom, až to pomine, jo, dá se s tím lecos.
1: Řekneme si, že tento týden zvládneme všechno. A když se nám náhodou něco nepodaří, no co, se věce nezboří. Domluveno? Astrolog Antonín Baudyš, každé pondělí výhradně na našem rádiu. Děkujeme za tvou přízeň.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
8: Dobrý den.
9: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
8: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
9: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme nový trávník.
8: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
9: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: vaše odpolední rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Právě teď začínají zprávy. Pojďme na to. Nejvyšší dluhy mezi městy v Olomouckém kraji má Olomouc. Ukazují to aktuální data Czech Credit Bureau. Mohou za to miliardové investice. Na konci loňského roku Olomouc vykázala dluh 1 miliarda 610 milionů. Meziročně však dluh klesl o 173 milionů. Ve srážení dluhu se daří Přerovu. Za poslední 4 roky snížil svůj dluh ze 112 milionů do konce loňského roku na 3 miliony 300 tisíc. A Prostějov dokonce nemá dlouhodobě žádné dluhy. Veškeré investice uspokojuje ze svých rezerv a rozpočtu. Zadluženost 400 obcí a měst v Olomouckém kraji byla loni nejvyšší v České republice a dosáhla asi 5 miliard korun. Dluhy odpovídaly 1/5 celkových příjmů samospráv. Pokud by se dluh rozpočítal mezi 631 tisíc obyvatel Olomouckého kraje, šlo by o 7 937 korun na osobu.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Pokud byste teď chtěli vyrazit na houby, není to úplně dobrý nápad, nerostou. Vleklé sucho zastavilo růst hub na většině míst České republiky. Jak píše ČT, jde o jednu z nejslabších houbařských sezon za desítky let. Mykologové potvrzují, že houby nejdou nalézt ani tam, kde se dřív dařilo.
0: Sport.
2: Zkušeného rozehrávače si udržel basketbalový klub BK Olomoucko. Tým po několikatýdenním jednání uzavřel s Američanem Lambem Otrym roční smlouvu. Rozehrávač s kvalitní střelbou z dálky pomohl v minulém ročníku NBL Olomoucku do předkola play-off.
0: Počasí.
3: Olomouc hlásí 29 stupňů, Šternberg 27, v Hranicích naměřili 28 a v Bruntále 25. Odpoledne by nám mělo zapršet. Lokálně se mohou objevit i bouřky. Deště pak začnou ustávat později večer. Slunce nám dneska zapadne ve 20 hodin a 5 minut. To znamená, že dnes máme necelých 14,5 hodiny slunečního světla. Noční teploty nám mohou klesnout až k 10 stupňům, tak dnes to okno otevřeme spíše asi jen na větrání.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí projedeme bez komplikací, bouračku dvou osobáků, ale řešíme v Kroměříži na Rýgrově náměstí. Auta na silnici překáží, s opatrností se tudy ale dá projet. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Jsou ve Velké Bystřici v ulici Na Boudě, na D1 na exitu Říkovice, stojí taky na D55 na exitu Na Pajedla a potkat je můžeme v Olomouci v ulici Brněnská nebo ve Valašském Meziříčí v ulici Masarykova. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Tak a teď

0: is way too loud.
1: Rádio Hana, Okruh, Skyrock.

0: Tady je vždycky ta nejlepší rocková energie, tady si vždycky užíváme tu nejlepší rockovou náladu. Ano, jsme na té správné vlně od pondělí do neděle. Ať už jste doma, v práci, anebo na cestách, na Skyrocku jedeme dál.
1: Skyrock. Na Zlínsku na 101,2 FM.

0: 25. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
0: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme!
0: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.

Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: us. We're coming and we go away.
1: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
2: S námi máte přehled, s námi jste vždycky v obraze. Loni desetileté minimum, letos růst o 38%. V Olomouckém kraji přibývají nové stavby. Kde se staví nejvíce bytů, píše Olomoucký rej. Festival vojenských hudeb opět rozezní Olomouc. Představí se orchestry z pěti zemí. Chystá se i doprovodný program. Podrobnosti píše Olomouc.cz. A už čtyřikrát uspělo město Jeseník v celostátní soutěži Obec přátelská rodině a seniorům. Na realizaci svého letošního projektu tak získá podporu Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 682 tisíc korun. Co se všechno chystá, píše Jesenický rej. A my jedeme dál.
1: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyrocku.
3: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Řidiči v Olomouci, nezapomeňte, že i o prázdninách strážníci hlídají v ulicích města dodržování povolené rychlosti. Městská policie hlásí, že dnes se strážníci stojí s radarem na ulicích Táboritů, Sokolovská, Jablonského a Hejdukova.
1: Přerov aktuálně.
2: Obousměrně průjezdná už je zase Palackého ulice v Přerově. Díky dokončení oprav silnice je tu provoz obnovený už od víkendu. Městská hromadná doprava se na své běžné trasy přes Palackého ulici vrátila ode dneška, informuje o tom web Přerova. Kultura jde k lidem. Státní galerie budou od neděle 6. září až do konce roku každou první neděli v měsíci přístupné zdarma. Ministerstvo kultury tím navazuje na jarní pilotní program otevřených památek. Lidé se zdarma podívají také na státní hrady. V neděli 30. srpna a 27. září otevře Národní památkový ústav bezplatně brány více než stovky hradů a zámků po celé České republice.
0: Sport.
2: A sledujeme tenisty z našeho regionu na turnaji světového okruhu v Cincinnati. Odehrají třetí kolo podniku. Jakub Menšík z prostějovského klubu vyzve na betonovém kurtu po 20. hodině Australana Hidžikatu. A Jiří Lehečka hraje po 9:30 s Francouzem Fisem. Hvězda přerovského klubu Linda Nosková má na programu po 20. hodině zápas

0: Dánkou Tausonovou. Na našich vlnách uslyšíte výsledky. Počasí.
1: Dnešní odpoledne začne ještě slunečně, ale od západu bude rychle přibývat oblačnosti a postupně dorazí přeháňky, déšť a místy i velmi silné bouřky. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. V nejsilnějších bouřkách mohou nárazy větru dosáhnout až 90 km v hodině a objevit se mohou také kroupy. Úterý už bude výrazně chladnější, převážně oblačné a hlavně na Jesenicku se mohou objevit přeháňky. Teploty se dostanou jen na 19 až 23 stupňů. Ve středu se oteplí až na 28. A co v noci? Dnešní noc bude po bouřlivém odpolední výrazně klidnější. Vítr bude během noci slábnout a rozptylové podmínky zůstanou dobré. Doprava. V Olomouci počítejte se zdržením na ulici Milana Ticháka a nebo taky na Holické. Všude počítejte s kolonou do 6 minut. V Prostějově si dejte pozor na nehodu, tady jsou v sobě dvě auta v ulici Vrahovická a na D1 na vás číhá policejní hlídka, a to na trase Říkovice-Vyškov na exitu Říkovice.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
3: Tak a teď už hrajem.

0: Se Skyrockem je všechno v topu, se Skyrockem se máme skvěle a chystáme pro vás i tu nejlepší zábavu, chystáme tipy, kam vyrazit, ještě v téhleté hodině. A k tomu si dál hrajeme ten nejlepší rokový výběr.
1: Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
0: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme!
0: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Třáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Plán na 22. srpna? V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: Vy máte správně naladěno a my pro vás máme tu nejlepší zábavu. Je to například pořádná filmová nadílka v olomouckém Premier Cinemas. Stále se promítá největší hit léta Odyssea, taky z Brusunový Spider-Man nebo animák Tajemství křišťálové planety. V Premier Cinemas taky můžeme vidět nové sportovní drama Bojovník anebo mysteriózní podívanou plnou dinosaurů Konec Oak Street. A taky víme, co bude o víkendu, třeba dožínky v Kroměříži v sobotu 22. srpna v Podzámecké zahradě. Čekají nás dožínkové slavnosti a ozvěny, mlácení obilí, jarmark anebo Tomáš Kočko. Jinak Gulášfest budeme mít v sobotu v hospodě na Sokoláku v Nemilanech. Kromě top gulášů budou taky atrakce pro děti a večerní disco tuto sobotu v Nemilanech na Sokoláku. A pozor, Pádlo v Horce slaví 10 let. Právě o tomto víkendu bude tady spousta country muziky a jako hlavní host legendární Tomáš Linka. Takže budeme se těšit dvoudenní party v pátek i v sobotu v kempu Pádlo v Horce nad Moravou. Tak se stavte a skvěle se bavte.
1: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise, na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
6: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně Městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Vojenská hudba zazní Olomoucí. Na Horním náměstí se od 27. do 29. srpna uskuteční Mezinárodní festival vojenských hudeb. Na tradiční přehlídce uvidíme vojenské orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska.
3: Prostějovsko aktuálně.
2: Plameny šlehaly do noci v Bedihošti na Prostějovsku. Tři jednotky hasičů tu zasahovaly v noci na dnešek u požáru stohu slámy. Příčina vzniku požáru je zatím v šetření. Předběžná škoda byla odhadnutá na 400 tisíc korun.
3: Svitavsko aktuálně.
2: Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku se rozšíří. Získala souhlasný posudek ohledně životního prostředí a její kapacita se zvýší asi o 67 tisíc kubíků na skoro 200 tisíc kubíků.
4: I tak skládka zůstává.

0: ve stávajícím prostoru nedochází k prostorovému rozšíření skládky. Ta kapacita vlastně vzniká změnou konfigurace terénu ve stávajícím tělese.
1: Říká pro ČTK starosta města Bystré u Poličky na Svitavsku Jan Neudert. Skládka tu bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Na skládku se ukládají odpady jako směsný a tříděný odpad a další odpad, který není nebezpečný. Současná kapacita skládky je již téměř vyčerpaná. Sport. Postup do třetího kola turnaje WTA v Cincinnati v noci na dnešek zvládla tenistka Katka Siniaková. Na betonu vyzvala v duelu o postup Španělku Bouzasovou a zvítězila 2-1 na sety.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
3: Úterý bude převážně oblačné a zejména na Jesenicku se mohou objevit přehánky. Odpoledne už budou srážky ustávat, ale obloha zůstane většinou zatažená. Nejvyšší teploty čekáme mezi 19 a 23 stupni. Ve středu se nám opět oteplí na 28 stupňů, ale místy zůstane oblačno a může nám zapršet. A jak na tom je zbytek Evropy? Španělsko, Řecko i Itálie hlásí 32 stupňů Celsia. Chorvatsku budou v úterý měřit 30 stupňů a k tomu si budou užívat oblačno.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava. Olomouci, počítejte aktuálně se zdržením na Velkomoravské postáci, můžeme také na Šibeníku anebo na Hodolanské. Všude si postojíme ale do 10 minut. Na nehodu aktuálně pozor v Bruntále v ulici Rýmařovská a bouralo se také mezi obcemi Rájec, Střebí a Spešov. Policejní hlídka je stále na D1 na trase Vyškov-Říkovice na exitu Hulín Západ, tak nohu splynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
5: Tak a teď už hrajem.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Skyrock. Skyrock.

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Holbafest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holbafest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.

0: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
0: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
1: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rockem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
2: Současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
0: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohaná.cz.
1: To je Radio Haná,
0: Skyrock
1: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

assassins anyway, my friend. Skyrock.

0: letní servis na Skyroku.
1: Slunce, vedro a najednou nás v autě překvapí průtrž mračen. Při letních bouřkách pozor na fenomén takzvaného prvního deště. Když začne pršet po dlouhém suchu, kapky se smíchají s prachem, pylem a kapajícími oleji na silnici. Vytvoří téměř neviditelnou, ale neuvěřitelně klouzavou vrstvu, která připomíná ledovku. Než se silnice pořádným slejvákem opláchne, trvá to zhruba 10 až 15 minut. Během téhle doby raději zvolněte a dodržujte odstup od auta před sebou. Váš podvozek i brzdy vám poděkují.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: A teď už další rokovka pro lepší náladu.
0: Skyrock.

0: každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace.

0: Se Skyrockem je to vždycky ta nejlepší roková jízda, tak i dneska hrajeme, bavíme a slavíme. Kdo pak má svátek nebo narozeniny, tak to se dozvíme ještě v téhleté hodině, tak určitě zůstaňte s námi tady u nás na Skyrocku.
1: Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: rytíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstaviště kroměříž.cz.
1: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
2: Rádio Hana Skyrock.
3: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový výběr a zůstaňte s námi. Skyrock.
4: All right. Oh yeah. Come on, baby.

0: Skyrock kalendárium. Je tady pondělí 17. srpna, svátek má každá Peťa, Peťka, Peťulka, tedy Petra. Mimochodem, nositelky tohoto jména prý chtějí v životě něco dokázat a většinou jsou velmi inteligentní. Narozeniny slaví znalec etikety Ladislav Špaček, režisér Filip Renč, úžasný hollywoodský herec Robert De Niro anebo zpěvačka Belinda Carlisle. A pozor, půl kulatých 85 dneska slaví herečka s nezaměnitelným smíchem a hlasem Uršula Kluková, tak všechno nejlepší.
1: Tenkrát to byla říše, protože já jsem se narodila za války. To byla Neurode, se to jmenovalo, a za druhý světový války.
0: A pokud si chcete levně pořídit originální oblečení, tak hurá do sekáče, protože 17. srpen je také Národní den secondhandů. Skyrock. Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací. V Bělkovicích-Lašťanech na Olomoucku bojovali hasiči s požárem, který nebezpečně ohrozil rodinný dům. Způsobená škoda bude opravdu vysoká, podle prvních odhadů totiž přesáhne 1 milion korun.
2: Olomoucký kraj aktuálně.
1: Sucho v regionu tlačí radnice k zákazu odebírání povrchové vody. Nově platí na Přerovsku. Omezení se tu týká Bystřičky, Moštěnky, Mlýnského Náhonu, Olešnice a Morávky. Zákaz platí až do konce září.
3: Důvodem mimořádného opatření je dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace. Ve většině vodních toků na Přerovsku jsou průtoky výrazně pod dlouhodobým průměrem a pohybují se na úrovni hydrologického sucha. U některých drobných toků je vody tak málo, že se místy drží pouze v tůních a terénních prohlubních. Další odběry by mohly situaci ještě zhoršit.
1: Vysvětluje za město Přerov mluvčí Lenka Chalupová. Připomeneme, že zákaz odběru povrchové vody toků kvůli suchu vyhlásili také Uničov a Litovel. V Uničově se omezení týká Oskavy a Oslavy. V Litovli platí zákaz pro všechny povrchové vody do odvolání. Sucho trápí i Olomoucko a Šternbersko. Zde zákazy odběru platí už od července. V Olomouci lidé nesmějí zalévat či napouštět bazény z Bystřice nebo z Trusovického a Dulanského potoka. Drobné toky v regionu jsou nyní zcela na suchu.
0: Sport.
1: Světová fotbalová hvězda naznačila konec kariéry. Pětinásobný držitel zlatého míče Cristiano Ronaldo uvedl v rozhovoru pro časopis Vogue, že má před sebou asi poslední sezónu. 41-letý kapitán portugalské reprezentace, který od roku 2023 hraje v Saudské Arábii za Al-Nassr, oznámil, že chce zanechat velký odkaz a v budoucnu cestovat a hrát pedl.
0: Počasí.
4: Dnešní odpoledne začne ještě slunečně, ale od západu bude rychle přibývat oblačnosti a postupně dorazí přehánky, déšť a místy i velmi silné bouřky. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. V nejsilnějších bouřkách mohou nárazy větru dosáhnout až 90 km v hodině a objevit se mohou také kroupy. Úterý už bude výrazně chladnější, převážně oblačné a hlavně na Jesenicku se mohou objevit přehánky. Teploty se dostanou jen na 19 až 23 stupňů. Ve středu se teplí až na 28. A co v noci? Dnešní noc bude po bouřlivém odpolední výrazně klidnější. Vítr bude během noci slábnout a rozptylové podmínky zůstanou dobré.
0: Doprava.
4: Olomouci pozor na bouračku na třídě Svornosti, kolony se nám tady ale zatím netvoří. Nehodu nám aktuálně hlásíte také mezi Blanskem a obcí Šebrov Kateřina. Bouralo se i na D35 na trase Olomouc Lipník nad Bečvou za exitem Přáslavice. Nehodu řešíme také ve Svitavách v ulici Kapitána Jaroše. Tak na cestách hlavně

0: Opatrně. Na D35 na trase Olomouc Bohelnice mezi exity Mladeč a Loštice na vás číhá ještě policejní hlídka.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Na Skyroku pro vás máme všechno. Je to ten nejlepší rokový výběr a každý den taky zajímaví hosté. A protože je pondělí, bude tady náš rádiový astrolog tradičně s předpovědí na celý týden. Ještě v téhleté hodině, tak určitě poslouchejte dál a užívejte si ten nejlepší melodický rok, protože tohle je Skyrock.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 17. srpen na Skyroku. Dnes začneme muzikou v technické notě. 17. srpna 1982 je vyrobeno první CDčko s hudbou.
2: Lesní kotouček, který dobil svět. Kompaktní disk přebyl během svých 3 dekád existence všechny ostatní způsoby záznamu zvuku a postupně i počítačových dat. Dnes je ale jisté, že svůj zlatý věk už má za sebou.
3: V důsledku to internetu a toho možného legálního i nelegálního stahování samozřejmě prodej těch nosičů klesá.
1: Další zastávka už patří legendárním broukům.
4: 17. srpna 1960 odehráli Beatles svůj první koncert v Hamburgu.
5: Zahráli poprvé na pódiu klubu Indra. Byl to jejich úplný začátek, byli ještě amatéři. Vůbec poprvé vystoupili pod názvem The Beatles.
6: John Lennon to shrnul v jedné větě. Řekl, z Beatles se tu z chlapců stali muži.
1: 17. srpna 1962 přichází na svět kytarista Gilby Clark. Nejvíce si ho pamatujete z jeho působení v Guns N' Roses v letech 1991 až 1994. S nimi podnikl mamutí turné k albu Use Your Illusion a natočil desku The Spaghetti Incident. V 94. také vydává solo CD Pawn Shop Guitars, kde se objevuje mnoho z jeho kolegů právě z Guns N' Roses. Nakonec přání takzvané ledové královně severu finské metalové zpěvačce Tarje Turunen, která svou kariéru nastartovala s kapelou Nightwish. Slaví od 17. srpna 1977. Zítra opět rokujeme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
7: Plán na 22. srpna? V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší Pěna i Hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
12: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
13: V Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
14: Volba Fest. Vůně grilu, pekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Volba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
15: Forsberg.cz.
16: Děláme akce. Forsberg.cz.
15: Svatby a oslavy. Forsberg.cz.
16: Děláme akce. Forsberg.cz.
15: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
16: Děláme akce.
17: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
18: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
17: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
18: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
17: Vstupenky na smsticket.cz.
18: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
19: Skyrock.

0: bye, bye.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Skyrock.
3: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: A je tu zase pondělí, začíná další srpnový týden. Co vidíte, když se v noci podíváte na nebe? Tmu, pár vzdálených světílek, hvězdy, měsíc a co vidí náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Ahoj!
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ten týden má velkou sílu v myšlenkách a v racionalitě. Je Merkur na nebi v trigonu na Saturnu. Ten týden začíná hodně hezky citově, vztahově. Směrem k víkendu se to potom může naopak zase jako komplikovat. Nějaké odloučení nebo nějaký sentiment, nějaké smutky, nedorozumění. S tím je záhodno zacházet opatrně.
1: Na začátku tohoto týdne city, vztahy, láska a s blížícím se víkendem musíme být k našim láskám, partnerům loajální a tolerantní. Dobře, je na tomto týdnu něco kritického?
2: Ale to, co mi na tom týdnu připadá být kritický, se děje hned počátkem, v pondělí, v úterý. Je to určitá tendence selhat. Jo, jakože se člověk buď nerozhejbe, nebo neudělá to, co má, nebo že se mu nechce, nebo neschopnost, nebo to teda si hrozí všem, jo, ale zase, když o tom víš, tak si navolíš ten poměr, jak moc s tím chceš bojovat, nebo to necháš, jak se to nějak vyvrbí a zabereš potom, až to pomine, jo, dá se s tím lecos.
1: Řekneme si, že tento týden zvládneme všechno. A když se nám náhodou něco nepodaří, no co, se věce nezboří. Domluveno? Astrolog Antonín Baudyš každé pondělí výhradně na našem rádiu. Děkujeme za tvou přízeň.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: počasí.
1: Úterý bude převážně oblačné a zejména na Jesenicku se mohou objevit přehánky. Odpoledne už budou srážky ustávat, ale obloha zůstane většinou zatažená. Nejvyšší teploty čekáme mezi 19 a 23 stupni. Ve středu se nám opět oteplí na 28 stupňů, ale místy zůstane oblačno a může nám zapršet. A jak na tom je zbytek Evropy? Španělsko, Řecko i Itálie hlásí 32 stupňů Celsia. Chorvatsku budou v úterý měřit 30 stupňů a k tomu si budou užívat oblačno.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 5 nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
3: Forsberg.cz.
4: Děláme akce. Forsberg.cz.
3: Svatby a oslavy. Forsberg.cz.
4: Děláme akce.
3: Forsberg.cz. Večírky i velké firemní eventy.
4: Forsberg.cz. Děláme akce.
3: Skyrock.
5: Rádio Hana. Skyrock.
3: Skyrock.
6: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu.
3: Skyrock.
6: Melodický rock každý den.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: S námi máte přehled, s námi jste vždycky v obraze. Loni desetileté minimum, letos růst o 38%. V Olomouckém kraji přibývají nové stavby. Kde se staví nejvíce bytů, píše Olomoucký rej. Festival vojenských hudeb opět rozezní Olomouc. Představí se orchestry z pěti zemí. Chystá se i doprovodný program. Podrobnosti píše Olomouc.cz. A už čtyřikrát uspělo město Jeseník v celostátní soutěži Obec přátelská rodině a seniorům. Na realizaci svého letošního projektu tak získá podporu Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 682 tisíc korun. Co se všechno chystá, píše Jesenický rej. A my jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock.
0: Skyrock.

Zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Radio Hana Skyrock.
0: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
5: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
0: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
5: Zprávy na Skyroku hned po celé.
0: Tak nás laďte dál.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
2: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 17. srpen na Skyroku. Dnes začneme muzikou v technické notě. 17. srpna 1982 je vyrobeno první CDčko s hudbou.
2: Lesní kotouček, který dobil svět. Kompaktní disk přebyl během svých 3 dekád existence všechny ostatní způsoby záznamu zvuku a postupně i počítačových dat. Dnes je ale jisté, že svůj zlatý věk už má za sebou.
3: V důsledku to internetu a toho možného legálního i nelegálního stahování samozřejmě prodej těch nosičů klesá.
1: Další zastávka už patří legendárním broukům.
4: 17. srpna 1960 odehráli Beatles svůj první koncert v Hamburgu.
5: Zahráli poprvé na pódiu klubu Indra. Byl to jejich úplný začátek, byli ještě amatéři. Vůbec poprvé vystoupili pod názvem The Beatles.
6: John Lennon to shrnul v jedné větě. Řekl, z Beatles se tu z chlapců stali muži.
1: 17. srpna 1962 přichází na svět kytarista Gilby Clark. Nejvíce si ho pamatujete z jeho působení v Guns N' Roses v letech 1991 až 1994. S nimi podnikl mamutí turné k albu User Illusion a natočil desku The Spaghetti Incident. V 94. také vydává solo CD Pawn Shop Guitars, kde se objevuje mnoho z jeho kolegů právě z Guns N' Roses. Nakonec přání takzvané ledové královně severu finské metalové zpěvačce Tarje Turunen, která svou kariéru nastartovala s kapelou Nightwish. Slaví od 17. srpna 1977. Zítra opět rokujeme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: give you watching star.
1: Bluesová noc. Skyrock.

0: Fools in here.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: A je tu zase pondělí, začíná další srpnový týden. Co vidíte, když se v noci podíváte na nebe? Tmu, pár vzdálených světýlek, hvězdy, měsíc a co vidí náš rádiový astrolog Tonda Baudyš, ahoj.
3: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ten týden má velkou sílu v myšlenkách a v racionalitě. Je Merkur na nebi, v Trigonu na Saturnu. Ten týden začíná hodně hezky citově, vztahově. Směrem k víkendu se to potom může naopak zase jako komplikovat, nějaké odloučení nebo nějaký sentiment, nějaké smutky, nedorozumění. S tím je záhodno zacházet opatrně.
2: Na začátku tohoto týdne city, vztahy, láska a s blížícím se víkendem musíme být k našim láskám, partnerům loajální a tolerantní. Dobře, je na tomto týdnu něco kritického?
3: Ale to, co mi na tom týdnu připadá být kritický, se děje hned počátkem, v pondělí, v úterý. Je to určitá tendence selhat. Jakože se člověk buď nerozhejbe, nebo neudělá to, co má, nebo že se mu nechce, nebo neschopnost, nebo to teda si hrozí všem, jo. Ale zase, když o tom víš, tak si navolíš ten poměr, jak moc s tím chceš bojovat, nebo to necháš, jak se to nějak vyvrbí a zabereš potom, až to pomine, jo, dá se s tím lecos.
2: Řekneme si, že tento týden zvládneme všechno. A když se nám náhodou něco nepodaří, no co, se věce nezboří. Domluveno? Astrolog Antonín Baudyš, každé pondělí výhradně na našem rádiu. Děkujeme za tvou přízeň.
3: Zdravím tebe, posluchače.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 18. srpen na Skyroku. Začneme domácí hudební událostí z roku 1990.
2: Prezident republiky Václav Havel odpoledne přijal zřejmě největší rockovou legendu všech dob, Rolling Stones.
3: Jejich 500 000 watů bylo slyšet po celé Praze a určitě ještě mnohem dál. U něch původně poněkud neuvěřitelných 100 000 platících diváků se také stalo skutkem. A tak vedle zážitku uměleckého dojde i na naplnění charitativního poslání koncertu s výtěžkem věnovaným na konto výboru dobré vůle a tím ve prospěch postižených dětí.
1: A takhle v televizi tehdy zvali samotný Mick Jagger a Keith Richards.
4: Hi, I'm Mick Jagger. Kamani sebali do Prahy. And we'll be seeing you there on August the 18th. At the Strahov Stadium.
5: Ahoj, Čekoslovakia.
1: Od Stonu jdeme k jejich souputníkům ze 60. let Beatles. Ti 18. srpna 1962 poprvé koncertují v jejich nejznámější sestavě s bubeníkem Ringo Starrem, který na přání nahrávací společnosti nahrazuje Peta Besta. Ve stejný den, ale v roce 1982, se Beatles dostává pocty v domovském Liverpoolu, kde po každém z členů je pojmenována ulice. Nakonec vzpomínka na vstup new metalu do mainstreamu. 18. srpna 1998 vydávají Korn své třetí album Follow the Leader. Deska dosahuje vrcholu prodejního žebříčku Billboard 200 a celosvětově se jí prodalo dosud více jak 14 milionů. I zítra servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.